máme rádi, když poradí. Neděláme chyby. Máme rádi, když nám řeknou,